0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete
9: si. Náplně hned.

0: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele, do země zasažené ničí zemětřesením vyslala 3 průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500, 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy, Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný, podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Od pátku pojedeme připomínku 160. výročí bitvy na Chlumu. Třídenní program nabídne pětní akce, koncerty a taky historické ukázky. Na Chlumu se otevře Muzeum války 1866 a v Hradci ožije velké náměstí dobovým programem. Vyvrcholením bude velká bitevní ukázka Sadova 1866 v Šimkových sadech. Ještě si dáme na Černé hoře počasí pro východní Čechy. Vedra nám tady budou polevovat. Ještě dneska 25 až 30 stupňů, oblačno, přehánky, ale v polovině týdne naměříme sotva 25.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná snídaně šampionů Light. Já jsem úplně hotovej, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tím to celý odstartujeme. Hezké ráno.

0: jste, ladíte Hit Radio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás sladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. Jo, dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no, tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle, já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotovej. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně nevej, tak vypadal dovedu víkend.
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn a zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy, jak to vypadalo u vás, jestli teda ty naše domněnky jsou správné.
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl.
0: 777 937 777, číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity. Tohle je Mark Embr, hezké ráno, Zitrádia.

0: Mark Embr, Belong Together, takhle zní pondělní snídaně šampionů na Hit Rádiu. No a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste teda přežili tenhle brutální víkend. Pojďme na to.
1: Hanka, Nové Město nad Metují. Bylo to peklo, jenom leželi a je unavená a modlí se za déšť.
0: Martin, Praha. Od soboty snižovali 2,5 ročnímu synovi horečky 39.
1: Martina, Sokolov. Byli na zahrádce ve stínu pod stromy a pod zahradní sprchou.
0: Marcela, Bystřec. Byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna. Celý víkend stěhovali. Myslel, že se rozpustí. Tyjo.
0: Martina nedělala vůbec nic. Už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro. Vše se z ní odpařilo.
1: Honza, Ostrava, přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr Skoky.
1: Jinda, Jablony snad jsou sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden a Hit Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
1: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostě radlo peřinu, ale kterou ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durcho.
0: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
1: Jasně.
0: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studený vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako, taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryj se a je to dobrý. Tak to je egyptská noc.
1: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. takže děkuju za radu, ale já už nechci.
0: A pro odvážnější potom ještě jeden trik, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
1: Já teda doufám, jsme takhle, děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale...
2: Tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32, no. Zítra 29.
1: No, prčic.
2: 27 prčic. Ve čtvrtek.
1: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali a tady, když tu přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
0: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu, jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
1: Mě to teďka zní jako, že si stěžujeme, jo? A, že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to už slyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hledíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, ta se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží!
10: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
14: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
17: CZ. Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal Srdce Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
18: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď ráno pozor na Svitavsku. K nehodě došlo v obci Dlouhá Loučka, kde osobní auto srazilo srnku. A stejná nehoda se stala taky na Orlicko-Ústecku, tam opatrně v obci Horní Černá.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat kvalitu.

0: Kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory. Virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
1: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
2: Je. Tak ve dvou větách, jo, tady máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
0: Jak to souvisí s Dneškem?
2: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
1: jo, takhle,
2: mě víš.
1: Co,
0: takhle, dobře,
1: co
0: tak já. Ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton, stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
1: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
0: Tak trochu, no. Co ty?
1: Já tady mám rádio hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
2: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
0: No.
1: To je kec. To je blbost.
2: Tak se taky nechte takhle pochválit, to je já.
1: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited, tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno z Itrádia.

0: 6.40. Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás v práci nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Cítím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Ten už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal, no. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč, jo?
2: Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů míň než tady, takže.
0: No takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Jasmin letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec se vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste pak na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se vůbec hnedka přenesu.
0: Já tam tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, jo.
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vyrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba. No a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na vozidlo údržby, které dnes vyjelo na hlavním tahu z Polska ve směru na Trutnov. Aktuálně se pohybuje za Královcem v pravém jízdním pruhu. Tak projíždějte s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, když si vezmu něco bílýho, něco bílého, tak se i hned jako pokypu, pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlít, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírujou už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do sedmé, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: Ať se to tam dá posedit.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.

0: Egyke.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o desítky procent. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu. Do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turné světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Ceny pozemků jdou nahoru a důkazem je případ ze Špindlerova mlýna. 19 pozemků, 2,5 hektaru půdy se teď prodalo za 176 milionů korun. Před 3 lety to bylo o 40 milionů méně. Prodat se parcely podařilo až v 6. kole elektronické aukce, a to společnosti, která vlastní hotel Horal nad pozemky. No na Černé hoře ještě počasí, vedra nám budou ve východních Čechách ustupovat. Dneska 25 až 30 stupňů, oblačno, přehánky místy bouřky, ale postupně 25 stupňů maximálně na východě Čech ve zbytku týdne.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: Today, snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné pondělní ráno.
2: Ahoj, ahoj. Snídaně
1: šampionů. Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
3: Ahoj všem.
1: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ránko.
2: Máme pro vás takový malý šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
1: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
2: No, je.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznis? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. To je hezký. Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo, protože tak si říkám, no, tak jakoby docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policajty, jo. Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing, ještě, jo, protože oni se vyfotili, dalo se to na sítě. Takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny, no. A tak nás zajímá, jestli třeba, vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať třeba policie, nebo hasiči, nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
1: Číslo k nám 777 937 777.
0: Jasmina, já jsem strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku. Tak pojďme na to.

0: To jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limčů, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Horo. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jakože takhle v noci chce jet někde městskou dopravou. A skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrovník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě tržba žádná, dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. To do dneška samozřejmě teď už prodávám na Facebooku na Marketplace. Každopádně všichni malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchu a krásné ráno všem.
0: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom marketplaceu s těma kytkama, jo, že jí to, mě se líbí, že jí to nepustilo, jako jo, že teda pořád chce prodávat ty květiny.
1: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
0: Já si myslím, že kolik je 7:45 minuta k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají, jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 těch silnic potkáme, tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte na něj policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme

0: obří diskotékový hit Everybody, DJ Bobo. Ladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde tento týden, celý tento týden budete moct vyhrát po 2 čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to se nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ahoj, Emi. Potkáme se dneska? Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka. A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
3: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
9: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
10: Daj fuku!
9: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
11: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: ulice.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černý.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Alejandro. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že je Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
2: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
3: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně. No, právě chce, takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to
2: říkáš. Spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek. Tak. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shake It Off. Takhle vám hraje pondělní hit rádio Taylor Swift 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ahoj, tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, rovnou to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco, tak aspoň něco. No tak, Filo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Budu fiktý.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, 5. otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z hroznů? Víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Ale to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Jo, skvělý, skvělý.
1: Masi, gratuluje. Tak. Máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hit Rádiu. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro tě přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Rádio Černá Hora.

0: 7.40, Hit Radio, Michal Jasmina, David. Dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď? A nebo jako možná ještě jinak, Jasmin. Tak se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, proč jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nechkecej.
1: Proč to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, tam jsou prý ještě šťastnější. Šťastnější než Češi.
0: Tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle. Kdo má sklep, byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, ale...
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
11: 21 Pilots. Lord. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení v těchto chvílích hlásí dálnice D35 směr Hradec Králové Hořice. Před sjezdem na Sadovou je odstavené neprůjízdné vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou souky ke všemu, co děláte. Do práce, domů. David Guetta, Kim Petras, 7 hodin 50 minut. A mě by zajímalo, jestli jste spokojení se svým křestním jménem. Co vy dva?
1: Ano.
2: Ano.
0: Ano, ano. Já jsem měl teda se jmenovat Kamil, jo, taková otevření pandořiny skřínky.
1: To by ti šlo.
0: Tahle blbost napadla babičku, jo, jsem se dozvěděl pak zpětně.
2: Jako Michal pak?
0: Takhle, se jménem Michal nejsem taky 100% spokojený, ale děkuju mámě, že na babičku nedala, jo. Proč se o tom bavím? Já jsem tady našel netradiční jména v České republice. Je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis, nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt to? A jo.
1: A jo.
0: Ninel Grinerová.
2: O, no, ježiš.
0: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
0: No tam vlastně, jako. Ta tam je taky, no. Tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
0: ale kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím. Jdem do toho.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: náplně hned.
5: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. Jedna půllitrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům vzdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů, to je více než evropský průměr. Podle průzkumu jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Od pátku pojedeme připomínku 160. výročí bitvy na Chlumu. Třídenní program nabídne pietní akce, koncerty a také historické ukázky. Na Chlumu se otevře Muzeum války 1866 a v Hradci ožije velké náměstí dobovým programem. Vyvrcholením bude velká bitevní ukázka Sadova 1866 v Šimkových sadech. Ještě si dáme na Černé hoře počasí pro východní Čechy. Vedra nám tady budou polevovat. Ještě dneska 25 až 30 stupňů, oblačno, přehánky, ale v polovině týdne naměříme sotva 25.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ráno.
17: Hezký pondělí vám všem.
18: Snídaně šampionů.
17: Taky řízky v alobalu a věta už tam budem. Zazpomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
16: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika, Relax, Take it easy. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: to bude, až pořádně zaprší, na co se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hit Rádiu 8.07. Michal, jsme na David s vámi, dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka. Možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodujou, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle, jenom mával, ani se mu neukazoval, takže říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutý pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, teda ne, mě chtěl vzít. Já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém. Fakt, a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska. A dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě táta k nějakému zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený, snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se snad od... Už si ani nepamatuju, vlastně, jestli jsme byli zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To ani profesionální vykradeč rakví, teda.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na hranicích, na zahranicích zastavili, viď?
0: A kontrola. Říkaj,
2: kontrola.
0: A nemáme klíčka. No jasně, no, tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sledíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Na pondělní ráno ideální perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahoj, ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Mončata píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, co teď honem na info, že jo, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Tak je další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně. Prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, nejenom, že teda naletíš nikam, ale ještě tchyně jako v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku s rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
0: Tak Davide, tady máš
1: návod.
0: Tip, co teda příště dělat. No.
2: Díky.
0: Vám to taky nešlo. To ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
3: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levým pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, mám jeho pneumatiku, pozor na točky.
1: Až pojedete na tu dovču, máte dopravní info tady.
0: Tak, tak. Pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, někde po D1, tak hele, rádi děkujeme. Tak vy, kdo valíte na dovču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hitrádiu. Hezké ráno.
4: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: nebo znám.
1: Poetika na Hit Rádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Firma Havelka Uhelná Sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
8: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás teď čeká na dálnici D11. Dávejte si velký pozor na kilometru 17, trasa Jaroměř Praha. Přímo na silnici tam leží předmět, který je třeba obět, tak hlavně opatrně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: hodině, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energie

0: energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vabank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
1: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
2: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím, jestli ty přijdeš,
1: Michale,
2: že jo? To je
1: hrozný, co ten David, viď?
0: A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřeřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty 2/3 a ty seš v pohodě.
1: To se neděje, ne? Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve 2 odpoledne, tak to by byl jinčí výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enlí, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. A připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: tom hlavně baví ten závěr. Snad i vás Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji. Takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji. Takhle, chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý, jo.
1: No.
0: Tak denně je to průměrně 250 metrů. Intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vláho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchonině Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal Srdce Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokojů a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
8: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfincar v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit.

0: prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje Terapie venkem s Forkem Pink a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přehnal silný vítr s lijákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od 4Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti a my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Madonna, sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, kdy se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma. Přesně, já si myslím, že spoustu z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli. My vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa, pa, pa a zítra.
0: Zítra čus.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Turnova na Jičín u Libuně došlo k nehodě. Počítejte s omezením, kolona se tady zatím netvoří. Také pozor na dálnici D11 mezi 101. a 112. kilometrem ve směru na Jaroměř. Probíhají tady v levém pruhu práce údržby. No a pokud se nechcete otáčet a vracet a zdržovat svou jízdu jako dnes já ráno, tak počítejte s uzavírkou na Státní hned za Černožicemi před Holohlavami. Koná se tady oprava mostu, no a uzavírka také, kdo jezdíte Jaroměř směr Hradec Králové zadem, tak za Skaličkou před Rusekem už dál taky nedojedete. A myslím, že těch nových uzavírek je v našem východočeském regionu více, takže vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: On air. Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. V Česku padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech včera meteorologové naměřili 41,9 stupně Celsia. O celý stupeň víc než v sobotu. Poprvé v historii tak oficiální měření překonalo hranici 41 stupňů. Rekordy padaly po celé republice a extrémní vedra jsou i jinde v Evropě. Třeba v Dánsku, ve Švýcarsku i vedla na Slovensku, v Polsku i v Německu. No a dneska pro změnu hrozí silné bouřky, první už byly v noci na západě Čech, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami velkými přes 2 cm a vechrem o rychlosti až 90 km v hodině. Postupně se mají bouřky dostat i do zbytku republiky a teploty v týdnu budou postupně klesat. No a teď si představte, že v těch vedrech uvíznete ve vlaku. Přesně to se stalo stovkám cestujících Regiojetu, kteří několik hodin seděli bez klimatizace v Březové nad Svitavou a čekali na náhradní soupravu. Na místě zasahovali taky záchranáři. Několika lidem se v extrémním horku udělalo nevolno.
2: Fotbalový servis.
5: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
3: Na západě Čech bouřilo, ale u nás na východě zatím klid, zatím slunečno. Máme teploty kolem 23-24 stupňů a odpolední maxima se nám dostanou na 35 stupňů ve stínu. Postupně čekáme oblačno a k večeru možná i ty bouřky.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Přeji vám
1: vám krásné letní, hodně opět horké dopoledne z Jitra Riem Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová a ať už jste vyrazili do práce nebo nás třeba ladíte v autě směr vaše dlouho očekávaná dovolená, tak jsem ráda, že jste zvolili nás pro váš poslech a udělám všechno pro to, aby vám s námi bylo dobře, i když se možná už asi někdo potíte. Hlavně píte, tady je Elton John a Dua Lipa.

0: Krátce po deváté je s vámi dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora a Jana Šimurdová. Úplně nejvíc teď boží období pro všechny školáky, studenty a učitele. Začátek prázdnin, teda aspoň pro většinu je to super období, najdou se samozřejmě i výjimky. Nicméně, pojďme si zazpomínat, ať už na naše mladší roky, anebo klidně můžete tlumočit ty vaše děti, jaké jste měli nejhorší prázdniny a proč, anebo ty nejlepší prázdniny a proč. Já to vykopnu, já třeba vzpomínám, když mi bylo asi 11, tak jsem měla nejlepší prázdniny, protože jsem byla na 14 dní v Salzburku a bylo to velmi výživných 14 dní a dodnes na to moc ráda vzpomínám. No a pak jsem zažila úděsné prázdniny, nic jako v podstatě strašného se nestalo, ale kazila mi to, prosím vás, knížka s procvičováním učiva. Každý den jsem měla hroznou debku to dělat a nemohla jsem se k tomu prostě za boha dokopat. A kazilo mi to v podstatě celé prázdniny. Ve finále, když jsem vlastně myslela, že budu mít mazec od mamky, že jsem na to nešáhla, tak mamka nějak jako vytěsnila tuhle nádheru, co tenkrát pořídila a já si úplně zbytečně zkazila prázdniny. Takže ještě jednou pro vás všechny dnešní téma deváté. Napište mi na náš WhatsApp vaše nejlepší prázdniny a proč, anebo napište ty vaše nejhorší a důvod. Je jedno, jestli napíšete jedno nebo druhé nebo obojí, já budu ráda jako vždycky za každou vaši zprávu nebo hlasovku. Už se těším. Posílejte na 601
1: 292 464. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora Miley Cyrus, díky, že nás sledíte. A já děkuju za poslané zprávy už od Marka, Renči nebo Lenky k tématu vaše nejlepší prázdniny a proč nebo vaše nejhorší prázdniny. To je totiž téma dnešní deváté. Na WhatsApp Hit Rádio Černá Hora 601 292 464. Vy posílejte dál vaše zprávy k tomuto tématu. No a za chvilku si dáme vaše prázdky taky v éteru Hit Rádio Černá Hora. Stojí to za to, tak si na to počkejte.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Poprvé bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
3: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
9: Daj fuku!
8: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
10: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava voli tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
15: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
14: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
15: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
14: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
16: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
17: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
18: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgraz1866.eu.
0: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
0: Prvence Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgraz1866.eu. Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Úplně nejhorší prázdniny jsou samozřejmě, pokud potkáte v moři žraloka, že jo, ale to se nestane.
1: Žádný si tak nepamatuješ.
0: To si nepamatujem, ano, to je dobře. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi Jana Šimurdová, taky naše zprávařka Hanka Poskočilová.
2: Ahoj.
0: A máme tady téma vaše nejhorší a nejlepší prázdniny. A já musím na Hanku prozradit, že má super schopnost, a to vytěsňovat špatné zážitky, tedy Hanka si pamatuje jenom ty dobré.
2: No, ale to... Je to pravda, no. Já se opravdu třeba nejhorší prázdniny vůbec nepamatuju. Nevím.
0: Přesto si, kdyby jsi ještě kecala.
2: No. Nefám, tak, když se mě něco špatného stane, tak na to většinou jako chci zapomenout, zapomínám, nepřipomínám si to a je to pryč.
0: To je dobře. Tak Haně, řekni nám teda ty tvoje nejlepší prázdniny, důvod, proč byly nejlepší.
2: Nejlepší, nevím, jestli nejlepší, ale jednou jsem jela o prázdninách dvakrát k moři. My jsme totiž jako rodina nejezdili k moři. Mm-hmm. A když jsem potom dostala ze stavebního spoření peníze v těch 18, mm-hmm, tak jsem to rozparádila hnedka dvakrát.
0: Ty bláho, takže no, v 18 si vyrazila... Mm-hmm. Hned k moři dvakrát a úplně sama?
2: No tak to ne, už tenkrát jsem měla přítele, že jo? Takže s jeho rodinou a jednou stopem k moři jsme. Jo, tenkrát se ještě stopovalo, ty jo, až do Itálie, takže zážitky to byly, no.
0: Tak to si neumím představit. Nicméně, ano, my jsme Hani ty ročníky, kdy prostě my jsme jen tak s rodinou nevydali k moři. Já jsem třeba nikdy se svojí rodinou nebyla u moře.
2: My jsme stejná odruda.
0: No jo, no, tak pojďme teďkom na zprávy od našich posluchačů. Napsal nám Marek. Čau, moje nejlepší prázdniny byly před 5 lety pod stanem na rozkoši s partou, kytarou a bez signálu.
2: To zní dobře.
0: Ano. Taky napsala Renča. Krásné dopoledne na Černou horu. Nejlepší prázdniny pro mě byly loni, když mě přítel vzal poprvé k moři do Itálie a tam mě na pláži požádal o ruku. Mě samozřejmě zajímalo, když teda Renča zmiňuje prázdniny, kolik jí je. A Renča mě prozradila, že jí bylo 18.
2: Tak to je hezký.
0: A tím to hlavně klape.
2: Takový double wave.
0: Mm-hmm. Taky napsala Lenka, za mě jednoznačně nejlepší prázdniny u babičky a u dědy na chalupě v Krkonoších, celé dny v lese, borůvkové koláče a večer táboráky.
2: Mm-hmm.
0: Taky hezký. Aneta, ahoj, já asi tak v 16 jsme jeli s našima na dvě dovolené. Aha, taky něco takového. Jedna v Itálii, druhá v Chorvatsku. Obě dvě dovolené pršelo a byla zima. A to uprostřed léta. Místo opálení, vyblednutí a po návratu jenom brigáda. Fakt super.
2: Stane se.
0: Ano. No. Taky Monika, ještě zdravím. Moje nejhorší dovolená byla z tehdejší tchýní v kempu. Pršelo. Celých 10 dní. Ani nemuselo pršet, myslím, Moni. Stan nám protekla tchýně celou dobu mluvila. A počkej, ta tchýně jako mezi váma ležela v tom stanu.
2: Ještě ke všemu.
0: Napsala ještě Honza, poslední zpráva. Zdravím Černohoráky, vzpomínám si na moje nejhorší prázdniny. Bylo mi asi 9 nebo 10 a tenkrát hned první den jsem spadnul z višně a strávil 2 měsíce v sádře a nemohl se ani jako malý koupat. Bylo hrozný se koukat na kamarády, co si to užívali. Tak ale.
2: To je smutný. Já myslím, že stejně, ale top je tchýně ve stanu, když prší.
0: Tchýně ve stanu. Mončo, za to posíláme teď jednu super 90-kovou pecku a jinak moc díky vám všem, co jste poslali vaše zprávy.

0: pohodové dopoledne s Hitrádiem Černá Hora. Poslední dny nás sužují slušná vedra a i přesto všechno jsme jako lidé v tom našli humor. Co mě fakt pobavilo, tak to vám povím krátce po desáté, tedy v další hodince. No a dokonce ještě té deváté z muziky třeba Pink nebo Avicii na Hitrádiu Černá Hora.
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: 21 Pilots. Lord.

0: ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho se skoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
10: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
9: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
11: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase Trutnov, směr Polsko mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. Sjelo osobní auto do příkopu, počítejte tady se zdržením v kratší koloně. A to mi taky potvrdil Patrik, který nám napsal na náš WhatsApp, že silnice je tady uzavřena. Na dálnici D35 mezi 153. a 148. kilometrem směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové probíhá Ukrajinice údržba zeleně, tak s tím také počítejte. Jinak zvládněte cestu, trpělivost a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
2: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
3: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Venku o víkendu bylo přes 40 stupňů, u asfaltu až 170 stupňů Celsia. Na stavbě D11 u hranic s Polskem pokračují práce i v extrémním horku. Dělníci každý den pokládají až 1500 tun asfaltu a stejný objem kameniva. Nový dálniční úsek by se měl otevřít na konci listopadu. Na koupalištích byla o víkendu hlava na hlavě, třeba v Třebechovicích pod Orebem se přišlo smočit v sobotu 1800 lidí a to je historický rekord. V Chrudimi to bylo podobné. Plné byly také břehy Písníků. V obložení lidí byly třeba Mělice i Opaťák. Ve východních Čechách se nám stala velká česneková loupež. Z pole v Kratonohách na Hradecku zmizelo během jediné noci 200 kilo česneku v hodnotě 40 tisíc korun. Hlásit se to musí. Svědci, kteří si všimli podezřelých osob nebo vozidel, můžou informace oznámit na lince 158.
5: Takže nevařte teďkom česnečku, ať nejste v podezření. To je všechno, ani pokračuj.
0: No, a pozor na upíry. Do Wimbledonu vstoupí 6 českých tenistů, včetně předloňské šampionky Báry Krejčíkové, nasazené desítky Karolíny Muchové, no a do druhého kola chce mimo jiných postoupit taky turnajová 32. Katka Siniaková. V Žacléři na náměstí máte v tuhle chvíli 29 stupňů, stejné skóre hlásí Letohrad a 30 má Chrudim. Odpolední maxima 35 ve stínu, no a sluníčko postupně zaleze, ve hře jsou přehánky a taky bouřky.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Je tady 10. venku je už sauna, tak pokud neplavete ve vodě, tak nejlepší je se schovat někam do chládku. Ale víte jak ne, že teď budete dělat nějaký výtržnosti. Za sebe už musím říct, že zavřít okna nutnost v 7 ráno, protože o 8:30 mi teploměr ukazoval v Hradci Králové 31 stupňů. Je to nářez. Ladíte pondělní dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. S vámi je Jana Šimurdová a tady je

Ella Henderson, Rudimental, posloucháte Hit Radio Černá Hora a na začátku 10. jsem říkala, jak už dneska o 8:30 ukazoval teploměr v Hradci Králové 31 stupňů, bylo to teda, když jsem jela v autě. Včera 39,5 opět v Hradci Králové a v Duxanech naměřili dokonce teplotní rekord 41,9 stupňů. To je prakticky 42. Jako pro spousty z vás věřím, že to je boj o přežití, co mě ale pobavilo, že lidé ani v těchto náročných dnech nestratili humor a na internetu kolovalo třeba, jestli ještě používáme krémy na opalování nebo grilovací koření. Nebo prosím vás, kamarád mi napsal zprávu. Ahoj Jani, peru prádlo na 30. Myslíš, že je problém, když ho budu sušit na 40? Tohle mě jako fakt dostalo. Jinak nebojte lidi, už tento týden se ochladí a v pátek dokonce jenom 22 stupňů. No a dneska večer očekáváme první bouřky, které by právě měly přinést to ochlazení. Takže anděle s námi a taky Vanastovy věci na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Když vám v playlistu Hitrádia Černá hora hraje September, vy ale víte, že je 29. června, vážení, máme ještě červen, to je super, co? Celé dva měsíce mají děcka ještě před sebou, no a my máme před sebou taky další hity. Bude Damiano David anebo Ellie Goulding, v playlistu tedy nás čeká i 50 odstínů šedi. V reálu ale 50 stupňů na slunci. Odpoledne se snad ale schladíme společně na letní jízdě. Více o tom také za chvilku tady na Hit Rádiu Černá hora.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
9: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá hora.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: jízda Hitrádia Černá Hora.
1: Opět to rozjedeme s vámi na Koupáku, protože letní jízda vyráží na východočeská koupaliště. Dnes je to směr Vysoké Mýto a potom Chrudim. Vy se jednak hezky schladíte a potom si užijete zábavu, muziku a soutěže o hodnotné ceny. Do Vysokého Mýta a Chrudimi dnes za vámi dorazí za Hitrádio Černá Hora náš moderátor Ondra Novotný s týmem krásných a šikovných hostosek. Opět vás čekají bambrbolové turnaje, budou a hlavně kdykoliv máte příležitost si u toho odskočit do vody, pak se vrátit, osvěžení a pokračovat dál v hrách. Čekají na vás tedy ceny od našich partnerů, jako je Globus, Union Cosmetics, Primátor, Pink Roses nebo Emado. No a co je podstatné, že na našem webu hitradio.cz najdete veškeré potřebné informace, kam za vámi vyrazíme třeba příště, anebo i fotky z proběhlých letních jízd. Tak na to koukněte. No a my se těšíme na vás. Dneska Vysoké Mýto a Chrudim.
0: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava. Letní jízda Hitrádia Černá Hora vyráží na nejlepší východočeská kou.

jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: It's gonna be okay. Jak zpívá James Blunt ve spolupráci s Robinem Schulzem, všechno bude v pořádku, takže ano, v pátek se dočkáme 22 stupňů. Vypadá to, že se neupečeme. Jinak ladíte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Je pondělí 29. června. S vámi Jana Šimurdová a milí posluchači. Co pak máte dneska dobrého k obědu? Hlavně teda dotaz na rodiče. To totiž většinou zajistí zbytky od nedělního oběda nebo večeře. O tom, co výživného dnes teda budeme papat, si povíme v další hodině přesně před tou obědovou pauzou. Jinak jsou vedra, takže doporučuji něco lehkého. To ale sami asi víte. Takže nějaký salátek, avokádo, okurky a tak, ne? No a pak pivo, vepřo, knedlo, zelu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
7: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
6: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
7: Družstevní byty Chlumec.cz.
6: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete si.
10: Náplně hned.
11: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
12: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Orlicku, Ústecku, v Lanškrouně, v Lidické ulici bourala dvě osobní auta. Projedete tady s omezením. Také na trase z Hradce Králové na Jičín u odbočky na Chlum. Tady probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte s omezením a i s menším zdržením. No a pozor také v Náchodě, v Kladské ulici. Tady blokuje provoz nepojízdné vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Hradecká Flošina je teď v obležení. Kdo může, jede k vodě. Návštěvníci mohou na hradeckém koupališti využívat nové hygienické zázemí. To výrazně zlepšuje komfort hlavně pro rodiny s dětmi. Nová budova je umístěná blízko dětského bazénu i sportovišť. Je plně bezbariérová a přístupná kočárkům i seniorům. Obsahuje toalety, přebalovací pulty i zázemí pro děti. Součástí je i udržitelné řešení, včetně zelené střechy.
6: Naším cílem bylo vytvořit moderní a nadčasový objekt, který bude přirozenou součástí koupaliště Flošna. No a současně nabídne návštěvníkům výrazně vyšší komfort, lepší dostupnost služeb. Zvýšení kapacity toalet nyní otvírá cestu pro další rozvoj areálu, kterým by v budoucnu mohl být další bazén.
5: Nastínil tady na Černé hoře náměstek primátorky Pavel Vrbický. Každá ušetřená koruna se hodí. Korenci se po loňském velkém zájmu vrací do Hradce Králové. Do projektu se tehdy zapojili přes 2000 obyvatel města. Občané díky Korentům, elektronickým kreditům, ušetří u obchodníků, kteří se do projektu zapojili, nemalé peníze.
7: Ve druhém ročníku, jehož spuštění je plánováno na letní měsíce, budou moci Hradečané využívat své Korenty při platbách u zapojených drobných obchodníků a ušetřit až 50% při nákupu služeb či zboží. Letošní ročník bude zahrnovat dva projekty, v nichž město přispěje registrovaným občanům dohromady 3,6 milionů korun.
5: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora náměstek primátorky Lukáš Řádek. První z projektů bude zaměřen na podporu lokálních provozoven. Druhý bude určen pro děti a mladistvé do 18 let. Konkrétně bude příspěvek určen na volnočasové aktivity nebo nákup potřeb pro děti a mladistvé. Registrace malých a středních obchodníků do projektu Korenci bude probíhat od 15. července letošního roku. A ještě důležitá informace na závěr. Registrace občanů a možnost využívat Korenty potom bude od 7. září. Tolik další Královéhradecké aktuality tady na Hit Radio Černá Hora.
0: A ještě počasí, jasno až polojasno, odpoledne bude od západu přibývat, ale oblačnost. Později odpoledne a večer se budou místy vytvářet přehánky nebo i bouřky. A očekáváme, že bouřky budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, na horách 24 až 28.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Není více statečných, jako jste vy, naši posluchači, protože ať už děláte, co děláte, a je vám u toho hrozně horko, tak nás přesto ladíte a jedete dál. My si toho moc vážíme a za to pro vás máme playlist plný těch největších hitů, občas nějakou strašně zajímavou věc, jako třeba téma o tom, co máte za zbytky k obědu. Takže ladíte dopolední drive s Janou Šimurdovou a tady je Spin Doctor.

12 po 11. Ladíte Hit Rádio Černá Hora a někdo taky krabičku svého obědu, kterou dáváte do mikrovlnky a už se těšíte, až si ty zbytky z neděle dáte k obědu. Pozor, někdo třeba máte koprovku i ze soboty, hlavně když to bylo v chladu, že jo? Víte, jak při těchto teplech to by nemuselo vůbec dobře dopadnout. Takže já to už nakousla, zbytky k obědu, ano, častý oběd nás krabičkářů domácích. Jednou je to taky třeba nedojezená pizza od večeře, co? Třeba já mám dneska upečené brambory s lososem, taky jsem to měla v ledničce, nebojte. To ale zbylo a člověku se to nechce vyhodit. Takže jaké zbytky máte zrovna dneska? Na 601-292-464 mi napište vaše zbytkové delikatesy a já se už těším a tady posílám další hit Bad Day. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: příběh nebo příběh v éteru Hit Radio Černá Hora v podání Tiny a Rytmuse. No a teď si dáme příběh Lucčiného oběra. Řeším totiž s vámi zbytky k oběru. Co dobrého máte? A napsala mi právě Lucka. Ahoj Jani, trefila se. Sedím v kanclu a zrovna do sebe tlačím pizzu, kterou děti včera nedojedly. Je ale pořád dobrá. Lucko, tak já ti moc děkuju. Koukám v bledě modrým, jako u nás tady na Hit Radio Černá Hora. My se tady dokonce někdy i o ty zbytky dělíme. Ale nebojte, pořád na tom tak špatně nejsme. Někdy i na to jídlo zaskočíme, nebo si něco objednáme. Takže na 601 292 464 mi posílejte dál, co máte za zbytky k obědu, a jinak si nenechte kazit chuť, pokud zrovna vyrážíte na oběd.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601 292 464. Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsegg1866.eu.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Despacito.
1: To je asi ten správný song na tohle počasí. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito na Hitrádiu Černá Hora. No a pojďme si dát naše téma před obědem, to jsou zbytky k obědu, takže co skrývají vaše krabičky dneska? Mám tady od vás teda zprávy, pojďme na první z nich, Petr z Chocně. Tak já dneska dojídám svíčkovou, moc lehké to sice není, ale tohle by byl hřích nechat. Souhlasíme. Jana Strutnová, tak já mám dneska risotto ve stylu sedm dál, které vzniklo ze zbytku nedělního oběda, chutná to skvěle a v příšku to bude jak v pokojíčku. Ráďa, guláš ze soboty, jak se rozležel, je naprosto luxusní, jen doufám, že po něm v tom horku v práci neusnu. No, taky napsala Lenka, já mám k obědu dneska zbytek pomazánky a celkem běžně jsem jediná z rodiny, kdo luxuje zbytky v ledničce, aby se nic nevyhazovalo. Leni, ano, to je taky celkem typický oběd, násmatek, že? Jinak já moc děkuju za vaše zprávy, které mě potěšily a pobavily a zároveň vám přeji všem dobrou chuť. Ať už máte cokoliv, a tady posílám kultovku formou muziky. Pulp Fiction, Historky z podsvětí.

0: Pardubice ukazují aktuálně 34 stupňů, to stejný Hradec Králové, Jičín 32, Chrudim 33, no, krása tepelná. Má vůbec někdo v tomhle počasí hlad? 11 hodin 41 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora, no a protože se naše dnešní dopoledne blíží pomalu ke svému konci, tak vám ještě chci připomenout, že dnes odpoledne se na vás těší tým Hit Radio Černá Hora v čele s moderátorem Ondrou Novotným na Koupálku ve Vysokém Mýtě a v Chrudimi v rámci letní jízdy, tak doražte se osvěžit a něco třeba i vyhrát, více na našem webu hitradiočernahora.cz. No a za chvilku, tedy v pravé poledne, jsou tady srdcovky Sirkou Plnářem. Tak pokud možno, užijte si den, zvládněte to, přežijte to. A zítra společně zase v 9:00 Jana Šimurdová a dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Já se těším a děkuju. Ahoj!
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj pokud!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
6: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
7: Taky nechcete končit léto větou.
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
14: Sporťáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Já už mám hlad.
17: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
18: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
19: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
20: Hit Radio Černá Hora.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, Lunchkroun, Lidická ulice, tam jsou dvě auta v sobě, projedete s omezením. Pokud pojedete z Trutnova směr na Polsko, mezi Zlatou Olešnicí a Bernardicemi sjelo osobní auto do příkopu a vy jste nám hlásili kratší kolonu. Další vaše dopravní info nám můžete volat na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Kistru.cz. Náplně hned.
5: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
10: Sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
9: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech, důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí ale smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se 2x rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Venku bylo o víkendu přes 40 stupňů, u asfaltu až 170. Na stavbě dálnice D11 u hranic s Polskem pokračují práce i v extrémním horku. Dělníci každý den pokládají až 1500 tun asfaltu a stejný objem kameniva. Nový dálniční úsek by se měl otevřít na konci listopadu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Ještě dneska a zítra budou třicítky, budeme lehce nad, ale potom už nám teploty celkem citelně klesnou. Dneska odpoledne oblačno, místy přehánky nebo bouřky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Ahoj, tak co, žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejraději chodili nahatý. Nebo co nahatý? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně, tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch pěti, co jsem pro vás přichystal.

0: srdcovka na dnešní pondělní den, Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2. Rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF právě teď.

0: Edward Maja a Vika Džigulina a jejich Pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahaře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia, to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hitrádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal OK, pa. Dodnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo. Ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma. Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. Tomu nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMS-ku, bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Teď z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey.

0: Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celzia, budeme vzpomínat my. Bože, strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody, to jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No, tak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMSka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den, přeju Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. To už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo? S kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.
1: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfincar v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
11: Tahitské léto Aquapals Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kopři vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
14: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servítky. Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hetfield a Jonas Blue na Hit Radio ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď na Hit Radio. Thalia, Regresami, píseň, která měla obrovitánský úspěch. Asi i na základě teda všech těch telenovel. Právě v Česku. Dokonce větší úspěch než v Mexiku. Tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Radio. Já v tom trošku slyším i Esmeraldu. Schválně, poznáte to?

0: na telenovel Thalía na Hitrádiu. Srdcovky Hitrádia. Samozřejmě, že tohle není píseň z Esmeraldy, já jsem jenom říkal, že mi to trošku připomíná, ta jedna část té písně, jako ten úvod z té Esmeraldy, ale ono to všechno bylo dohromady stejný, ale začaly mi sem chodit zprávy, že tohle byla Rosalinda, samozřejmě. To jsem teda neviděl, ale Rosalinda Thalía hrála legendární Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo vy klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. A dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Pelnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. A já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
10: Na představení vás zve Drogerie Teta, hlavní partner.
11: 21 Pilots, Lord, Dennis Wins, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete si.
14: Náplně hned.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
16: Hitrádio.
15: Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Řidič nevíme jméno nám nahrál hlasovku, kterou teda nemůžu pustit. Je tam spousta sprostých slov. Varuje před novou uzavírkou za Skaličkou před Rusekem. Vemte to přes Lochenice. No a další vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
6: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živý medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za letní dětské tábory si letos rodiče připlatí. Ceny od loňska rostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Uvádí to průzkum agentury Ipsos. Letní tábory vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá na 43% rodičů. Léto je obdobím pro častý vznik požárů, zejména na polích. Od začátku roku už hasiči vyjížděli k 60 takovým případům. Nejčastěji hořelo obilí, stohy slámy a strniště. Vzplanout můžou snadno i zemědělské stroje. Co je příčinou, popisuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
11: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
10: A důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Naši záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Teď ještě pohled k nám.
12: Majitel domu v Pardubicích přistihl při návratu zloděje přímo uvnitř domu a na obranu proti němu vytasil meč. Po krátké potyčce pachatel naskočil na své kolo a ujel, ale ve spěchu si v domě zapomněl mobil. To je smůla. Policisté 21-letého podezřelého krátce na to dopadli v nedaleké obci.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
2: Kdo se těší, až se ochladí? Tak ve středu to přijde, ale dneska ještě ve východních Čechách maxima až 35 stupňů ve stínu. Postupně oblačno, přehánky a do toho i bouřky.
3: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 1 hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do strážnic pro studenou sprchu.

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hit Radio. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska večer, po případě zítra, udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná.

0: Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hitrádiu 13 hodin 23 minut, přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, od příštího týdne zase tropy, tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané chytré plavky. Ty slyšíte správně, chytré plavky, které v sobě mají nějaké čipy, co vám zkontrolují kůži a včas vám dají vědět, jestli už se máte zase přemáznout a nebo ne. Jsou tedy zatím jenom pro ženy, pánský plavky chytrý se nedělají. Což vlastně je v pohodě, já si myslím, že my stejně nic takového nepotřebujeme. Za mě naopak, my bychom využili nějaký chytrý spodní prádlo, jo? Trenýrky, co by nám včas řekli, ne, že potřebují vyměnit to vůbec, ale že by nám včas řekli, jestli už potřebujeme jít na malou nebo ne. Jestli se do nás ještě jedno to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, anebo ne. Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň, nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně, je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga, Five a Queenie, We Will Rock You, taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, když jsme byli prostě dlouho na sluníčku, jak jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: CZ. Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika,
0: sportáky,
7: zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis, nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt to? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Dnes je snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Já na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na to nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to skupiny Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají.

Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další

0: úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia. Flyvista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time. Nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Pak to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hit Radio a odpoledne s Jirkou Pelnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě. Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, ta se vyplatí.
8: Hit

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chris Arthur na Hit Radio krátce před 14:00 odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak o té nové uzavírce za Skaličkou na Hradecku směr Rusek jsme vám říkali. A vy jste nám ještě volali, že další je za Černožicemi před Holohlavy, opravuje se tam most, ideálně to vzít přes D11. No a další vaše dopravní info nám volejte na 800 1100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
2: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodu celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Tak kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Teploty pod střechami budov v podkrovích a také hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Východočeská koupaliště přepisovala o víkendu rekordy. Třeba v Třebechovicích pod Orebem se přišlo smočit v sobotu 1800 lidí a to je skutečně historický rekord. V Chrudimi to bylo podobné, plné byly taky břehy Písníků. V obležení lidí byly třeba Mělice a nebo Opaťák.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Sluníčko, za chvíli zaleze za mraky, čekáme oblačno, zataženo, ve východních Čechách místy přehánky a bouřky, no a teploty 30 až 35 stupňů ve stínu.
0: Hit Rádio. Jirka Pelnář, Hit Rádio.
5: Ve 14 hodin odpoledne posloucháte Hit Rádio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct toho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hit Rádio Černá Hora.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu, anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak. Jestli jste se do té doma nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně? Prostě nemají na to čas? A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy, výchovy? A nebo si jedou po svém? 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Hitníči na Hitrádiu. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hitrádio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často jim prarodiče hlídají děti, a když už tedy hlídají, tak to není úplně podle jejich představ. Tak co vy na to? Milan píše, ale babičky jsou nejlepší, řekneš dítěti, aby to dojedl, že je to poslední lžička, a babička ti hned podkopne autoritu s tím, že řekne, nemusíš to papat, zlatíčko. Jasně, to známe všichni. Já bych tomu i věřil, protože doby, kdy si nás babičky brali k sobě i na měsíc, ty už jsou pryč. Dneska jsou babičky moderní a pracující a taky chtějí mít svůj klid. A když hlídají, tak co nejrychleji vrátit zpět. Hezký den, Ladis. Ahoj, no tak to se divím, že to je 91% a není to 100%. Hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale
1: vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777 937 777. A já jsem zvědavý, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hit Radio, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídáním nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 21, 22, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit. To je taky pravda. Jarka píše ještě, moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče. A má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuju za tuhle zprávu. Ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v OC Mai, kde se s dětma vyřádíte a klidně babička tu vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Bitrádia 777-937-777, pravdu nemají. Není to 91%, dal bych 81%, takže není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po 2 hodině odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění. Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
1: Ty pondělky ty mě teda dávaj.
2: Ale nebojte, my vás nastartujeme. Je tady vytuněnej dvojliterér.
1: Kuba Tůra, Ondra Novotný a Petr Ticháček. Na startu nového týdne opět s vámi.
2: Sešlápneme plyn, k tomu skvělá muzika, dobrá nálada a možná přijde i kouzelník.
1: Jsem jako vyjel, víš už.
2: Prostě si nezvedl ty vrata z Good Garage.
1: Jsem si říkal, co to bylo za ráno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sorens je ten ordinary, ten je naprosto obyčejný. No to je vlastně jako přání, který pro vás mám, aby po tom šíleným tropickým rekordním víkendu a politických kaus a vlastně jako všeho, co se děje, abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju, zítra se na vás budu opět těšit, ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Jirka Belnář, budu se na vás těšit zítra. Tak se smějte.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metulí.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem. Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal Srdce Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
11: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, parádní odpoledne, tak pozor na výjezdu z Pardubic směrem na Chrudim u odbočky na Ostřešany. Tady havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte s dalším zdržením asi ve 2-kilometrové koloně. Dále pozor na trase mezi Vamberkem a Ústím nad Orlicí na průjezdu Českými Lipchavami. Tady taky bourala dvě osobní auta. A potom ještě Svitavsko mezi Pohledy a Březovou bourala taky dvě osobní auta. Tady se projíždí Kvadlově i tady si dejte pozor. No, jinak se nám začínají hromadit bouřky, takže dejte si majzla šťastnou cestu a vaše dopravní info nám nahrávejte k nám na WhatsApp na 601-292-464.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete si.
5: Náplně hned.
6: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
1: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V horku pozor na kofein. 2-3 kávy za den, tak to je ještě podle lékařů v pohodě, ale pozor na energy drinky, to je jiná liga. Obsahují mnohem více kofeinu než káva a jsou tak větší zátěží pro tělo. Vůbec nejhorší je kombinace energy drinku a alkoholu. Tak schválně, na kolik stupňů máte v autě anebo třeba v práci nastavenou klimatizaci? Jasně, láká nás třeba 23, 24 stupňů, jenže když je venku 35, ta klimatizace by v ideálním případě měla být nastavená na 30 stupňů a to, co si budem, má nastavené málo kdo. Hrozí nám nachlazení, zhoršení, alergie, astma i bolesti hlavy a únava. Ceny pozemků jdou nahoru a důkazem je případ ze Špindlerova mlýna. 19 pozemků, 2,5 hektaru půdy se teď prodalo za 176 milionů korun. Před 3 lety to bylo o 40 milionů méně. Prodat se parcely podařilo až v 6. kole elektronické aukce, a to společnosti, která vlastní hotel Horal nad pozemky.
1: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Dalšími dvěma zápasy bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Německo v Bostonu čeká Paraguay. Čtyřicítky naštěstí teda už nehrozí, dneska je kolem 30 stupňů, zítra bude taky a ve středu už maxima jen 26. Bude hodně oblačnosti, čekáme bouřky a přehaňky.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: No, koukám na radar, bouřky se nám začínají rozpínat po celých východních Čechách, tak buďte opatrní, pokud někam jdete. My jsme s týmem Hit Radia Černá Hora vyrazili na letní jízdu do Chrudimi. Teď mě volal Ondra, že to tam totálně spláchlo, že se sušejí pod stánkem, tak snad je to všechno v pohodě a my si dáme další muziku. Teď takový trošku schlazení, vyrazíme do Špindlu a dáme si Dana Bártu na snowboardu, na sněhu. On my head.

Tak tohle byly Flipside. Happy birthday na Hit Radio Černá Hora. 15. hodina, 8. minuta. Krásné, pokud to jde, pondělní odpoledne. No, koukám, začíná se nám to rozdělovat na takové dvě části. Někde už se proplejtáte mezi kapkami deště a blesky leje. Někde je to ještě zalitý sluncem, někde se ještě válíte na dece a koupete se. No hele, pozor na to, ať vás to nespláchne. My jsme s týmem Hit Radia Černá Hora vyrazili dneska na letní jízdu. První zastávka byla na Koupáku v Chrudimi. Tam už nás to teda trošku spláchlo, ale kolega Ondra Novotný, tak to je hrdina. Ten se toho nezalek, usuší tričko a vyráží na další zastávku, a to na koupaliště do Vysokého Mýta. Tam budeme plus minus za hodinku, věřím tomu, že cestou autem uschneme, že to všechno bude v cajku. A tam koukám, že by ten mrak neměl ani dorazit, snad radar nekecá. Každopádně za hodinu a něco budeme ve Vysokém Mýtě, tak tam za náma vyražte opět hromada dárků, bumperbowlový koule, soutěže, atrakce. A Ondra Novotný a celý tým Hit Radia Černá Hora, to se vám bude líbit. No a my odpoledne budeme nadělovat tu nejlepší muziku, jak jste zvyklí. Za chvilku Lost Frequency, Sebastian a tady už Taylor Swift. Takže pokud to jde, užívejte pondělní odpoledne, pozor na buřiny, no a buďte s námi, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Topik na Hitrádiu Černá Hora. Petr Ticháček přeje parádní pondělí. Tak co? Jak jste dali údajně nejteplejší noc v roce? Fuj, to byla fuška, co? Taky jste měli pocit, že jste se probudili v roli instruktora v parní sauně? No, i když teda ty teploty mají tuhle noc trošku povolit, tak jsou různý zlepšováky, jak se ochladit. Třeba koukal jsem, že funguje dát si ponožky před spaním do mrazáku. To mě nenapadlo. Prej to aktivuje nervový systém a krásně usnete. A nebo mokrý ručník na hlavu. A nebo teda rovnou s hlavou v lednici. No, jestli vy máte nějaký speciální zaručený fígl, jak se ochladit přes noc, tak klidně napište k nám na WhatsApp 601-292-464. Jsme na to všichni zvědaví, ať se trošku schladíme. A za chvilku budeme schlazovat tu nejlepší muzikou Lost Frequency Sebastian anebo Ale Farben na Černé hoře.
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autové veteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce. Do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: rychle do plavek. Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku. Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže. Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? Akopalos Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalos.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokojů a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Sebastian Rupalíc na Hit Rádiu Černá Hora. A když jsme u těch českých jmen, tak svátek dneska slaví Petr a Pavel, takže jako Petr musím samozřejmě všem Peťanům a Pavlíkům popřát. Chlapi, užijte si to. Večer si můžete dát večerní fotbálek, bude hrát Brazílie, potom Německo, což slibuje pěknou podívanou. A taky startuje legendární Wimbledon. A možná to máte stejně, mě to vždycky připomene, jak ty naše český holky dobily tuhle slavnou trofej. Takže jo, dvakrát Petra Kvitová, potom Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a taky tuším v 98. Jana Novotná. No, to byly krásné časy, kéž by se to opakovalo. No a od nás kluci letí hudební dárek. Za chvilku Luis Capaldi, Damiano David a tady už příjemná letní záležitost, ale Farben, Baby, Goodnight, jsme na Černé Hoře. Baby.

Luis Capaldi na Hit Radio Černá Hora a je to tady. Stáhnu muziku, slyšíte to. Slyšíte to, teď nám sem nasypalo do studia, nebo nasypali kroupy, neříkám, že jsou velký jak malý míčky, každopádně na jihu Čech, tak tam padly kroupy velký kolem 5 centiáků, tak to už jsou pořádný matci. Možná právě teď stojíte někde v epicentru bouřky, tak prosím vás opatrně, ať se vám nic nestane.

0: Samozřejmě sledujeme postupně i východočeské vozovky. Honza napsal, chci nahlásit, že mezi Bezděkovem nad Metují a policií je v příkopě auto, stojí tam druhé, které bude tahat. Je to směrem na policii, tak pozor na to. No a budeme rádi i z vaše aktuality z dopravy k nám na WhatsApp pište klidně nebo nahrávejte vzkaz na 601 292 464. V celou se aktuálně na východočeské vozovky podíváme. No a opatrně, opatrně na těch silnicích nebo kdekoliv, kde jste, ať vás to nespláchne. A do čtyřky Ed Sheeran, David Guetta a nebo Činasky na Černé hoře.
1: Padesát vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum. Detektivní hra, Střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
10: 21 Pilots. Lord.

0: snídani šampiónů na Hit Rádiu. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Či na Sky selhání na Černé hoře? No, říkejme tomu selhání ani zrada, ale pěkně se nám to ve východních Čechách, a nejenom ve východních Čechách, červená. Tady teda v Hradci Králové bouří, věřím tomu, že i třeba u vás někde je ještě sluníčko, někde se válíte na dece. Je to takový 50 na 50. Hele, napište nám na WhatsApp, kde teď právě stojíte a jak to tam vypadá. WhatsApp 601-292-464. Bouří u vás, padají kroupy jak tenisáky, anebo je tam krásně a prostě se válíte, nabíráte bronz. Napište, my to tady zhodnotíme, no a do té celé další muzika bude tady Alvaro Soler, přesuneme se na portugalské pláže, anebo tady bude Tiesto. My jsme Černá hora.

0: Jesto, Karol G na Hit Radio Černá Hora před 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a těch dopravních nehod je teď víc. Pozor na trase s Chrudimi směrem na Vysoké Mýto před Rokovým Týncem. Tady havarovalo nákladní auto. Místo je průjezdné zatím jako na pohodu, ale i tak si dejte pozor. Potom na výjezdu z Pardubic směrem na Chrudim u odbočky na Ostřešany. Tady havarovalo osobní auto s nákladním na místě policie a tady jsou zhruba, nebo tady je zhruba dvoukilometrová kolona. Potom ještě z Jičína směrem na Mladou Boleslav na příjezdu do Sobotky, tak tady je v sobě osobní auto, který sjelo mimo komunikaci, takže i tady pozor. A ještě tady vidím náchodsko na příjezdu do Bezděkova nad Metují směrem od police nad Metují, tak tady jsou v sobě dvě auta, místo nehody je průjezdné Kyvadlově. Opatrně, navíc tohle počasí začíná se nám to trošku komplikovat, takže opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info nám pište, nahrávejte klidně nějakou hlasovku na WhatsApp na 601-292-464.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Supermarkety u nás přecházejí na letní režim a kvůli vedrům i změně chování zákazníků upravují otevírací dobu. Třeba Lidl v turisticky vytížených lokalitách prodlužuje večerní provoz až do 22. hodiny. Cílem je vyjít vstříc lidem, kteří v horku nakupují spíš ráno a nebo až po setmění. Minerálka v Malých Lázních v Náchodě Bělosy teče jen do 20 hodin a lidé v horku volají po delším provozu. Provoz ale limitují náklady. Každá další hodina by město stála desítky tisíc korun měsíčně. Alternativou zůstává prameník Jakub s Idou, který je otevřený déle. Některé horské lanovky jsou nově v každodenním režimu. Když se podíváme do Orlických hor, tak se to týká sedačky v Deštném v Orlických horách, od středy taky šesti sedačky v Říčkách a lanovky v Orlickém Záhoří. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která jí vyloučila z první ligy. LFA teď nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Teploty ve východních Čechách přeskočily 30 a čeká nás další tropická noc. Bude 18 až 23 stupňů. Zítra přes den maxima 31, oblačno, zataženo, místy přehánky nebo bouřky. No a ve středu už jen 22 až 26 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: No, k tomu pořádný buřiny, tak dejte si na to majzla. No a my posíláme k vám do východních Čech tu nejlepší muziku. Ray Dalton, za 100 let projekt a tady je Pink.

Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Petr Ticháček přeje krásný pondělek i přes ty buřiny. Za námi je super horký víkend a ten potrápil nejenom nás, ale koukám, že i techniku. Řidič z Olešnice u Červeného Kostelce na Náchodsku předvedl ukázkovou reakci, když okamžitě seskočil z koloběžky, která začala kouřit. Si to představte, jo, co byste dělali, kdyby vám pod zadnicí začalo hořet třeba elektrokolo. Nevím, já bych se teda utavil. Každopádně reagoval včas, protože stroj v zápětí zachvátily plameny způsobené zkratem baterie. Takže vedle eko a turbo měl i režim grilovačka a přesně tohle vystihuje riziko letních veder, kdy jsou tyhle ty akumulátory extrémně náchylné k přehřátí a tepelnému úniku. Takže kdyby se vám to nedej bože stalo, jo, okamžitě seskočte, nedělejte hrdiny, nic sami nehaste a hned volejte 150 hasiče, ty už si s tím nějak poradí. Jinak pamatujte, že po dojezdu nenechávejte tady ty elektrověci, elektrokoloběžku nebo elektrokola na přímém slunci a nikdy ho nedávejte na nabíječku rozpálenou nebo rozpálený. Jinak teda video z celý tý akce najdete i na internetu. Já teda tleskám řidiči z Olešnice, buďte na tom opatrní. No a tady už další muzika, za chvilku Rudimental a tady si dáme projekt za 100 let. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Jefferson, Rudimental a Alibi. Na Hit Radio Černá Hora. Taky teď možná popijte odpolední kávu, možná první, možná už pátou. Taky tady mám jednu a hned jsem si vzpomněl na článek, že v tomhletom horku jsou nebezpečný energy drinky, takže káva asi ano, rozumně nějak, ale pozor na ty sladký, nabouchaný pitítka, ať vás to nesloží. Energiťák v horku, to je pro jako zkusit uhasit požár benzínem v příchutí lesního ovoce. Tak si na to dejte majzla, to radši kafe a nějakou sladkou buchtu. Každopádně si to užijte, no a my k tomu přihodíme další muziku. Za chvilku Metafix, Big City Life, to jsem dlouho neslyšel. A nebo si dáme jednu specialitku Phila Collinse, Dance Into the Light na Černé Hoře.
1: Už tě nebaví se válet u vody. Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé.

0: www.radiochernahora.cz. Partnerem je společnost Franskar, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice Dražkovice. Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Hitradio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Černá Hora za 4 minuty. Půl pětka, užíváte si, doufejme, že příjemné pondělní odpoledne. No a dámy a pánové, startuje Wimbledon, nejslavnější fotbalový Grand Slam, můžeme říct, jahodová nebo salátová mísa, prostě legendární tenisový mač. Já nevím, jak to máte vy, možná to máte stejně, já si vždycky vzpomenu na tu nekompromisní bitvu Petry Kvitové z roku 2011, že? To letí, kdy vyhrála svůj první Wimbledon, tenkrát to byl masakr, bylo vypocený, ale Peťule to dala, potom teda v roce 2014, tam to bylo jednodušší, ale i tak Petře děkujeme za tady ty zážitky. Potom, že jo, 2023, Markéta Vondroušová, no a o rok později Barbora Krejčíková. Takhle bylo by krásný, kdyby se historie opakovala. Samozřejmě i letos máme na turnaji naše holky, tak uvidíme, třeba se některá dostane hodně daleko a třeba se některá dostane a do finále a třeba některá opět vydobije tady ten legendární tenisový turnaj. Bylo by to nádherný. Každopádně sledujme letošní Wimbledon. Bude to opět parádní podívaná. No a na Wimbledon pravidelně chodí i Phil Collins. Miluje tenis. No, nevíme, jestli letos dorazí nebo ne. Každopádně my si ho teď dáme. Phil Collins na Hit Radio Černá Hora.

0: Iná na Hit Rádiu Černá Hora, 5:30. V celou se podíváme na aktuality z východočeských vozovek. Já tady jedním okem koukám na to, jestli nějaká novinka. Trasa Chrudim, Vysoké Mýto, Hrochův, Týnec, tady havarovalo nákladní auto. Je to asi hodinu a půl zpátky, každopádně stále se tady tvoří lehké kolony. Takhle budeme rádi za vaše aktuality, protože někde prší, někde bouří, někde lítají kroupy, jak dokonce, říkám tenisový míčky, ale teda jsou to pořádní kousci. Takže někde teda stále svítí sluníčko, takže budeme rádi za vaše aktuality z vašich cest, když nám napíšete nebo nahrajete vzkaz k nám na WhatsApp. Připomínám číslo 601-292-464. Hlavně opatrně, šťastnou cestu. V celou se podíváme aktuálně na východočeské vozovky a do té doby budeme hrát tu nejlepší muziku, ať máte dobrou náladu při pondělku, že jo? Bude tady John Newman, Coldplay, anebo třeba Kelly Clarkson. Takže užívejte pondělní odpoledne s Hitrádiem Černá Hora.
1: Na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smích.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika,
12: sportáky,
11: zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.cz.

0: rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Petra Panečku, to je letní mejdánek. Gustavo Lima.
1: Gustavo Lim.
0: Hej. Za 3 minuty 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tam už to takovej mejdánek není. Pozor na trase s Chrudimi směrem na Vysoké Mýto. Před rokovým Týncem tady stále se řeší dopravní nehoda nákladního auta. V Turnově Vyčínské ulici na kruhovém objezdu tady bourala dvě osobní auta a ještě dálnice D35 140 km ve směru do Hradce. Tady stojí porouchané auto. Takže buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní informace nahrávejte nebo pište k nám na WhatsApp 601-292-464.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Je tady celá Královéhradecké aktuality a je teď v obležení. Kdo může, jede k vodě. Návštěvníci mohou na hradeckém koupališti využívat nové hygienické zázemí. To výrazně zlepšuje komfort hlavně pro rodiny s dětmi. Nová budova je umístěná blízko dětského bazénu i sportovišť. Je plně bezbariérová a přístupná kočárkům i seniorům. Obsahuje toalety, přebalovací pulty i zázemí pro děti. Součástí je i udržitelné řešení, včetně zelené střechy.
8: Naším cílem bylo vytvořit moderní a nadčasový objekt, který bude přirozenou součástí koupaliště Flošna. No a současně nabídne návštěvníkům výrazně vyšší komfort, lepší dostupnost služeb. Zvýšení kapacity toalet nyní otvírá cestu pro další rozvoj areálu, kterým by v budoucnu mohl být další bazén.
7: Nastínil tady na Černé hoře náměstek primátorky Pavel Vrbický. Každá ušetřená koruna se hodí. Korenci se po loňském velkém zájmu vrací do Hradce Králové. Do projektu se tehdy zapojili přes 2000 obyvatel města. Občané díky Korentům, elektronickým kreditům, ušetří u obchodníků, kteří se do projektu zapojili, nemalé peníze.
9: Ve druhém ročníku, jehož spuštění je plánováno na letní měsíce, budou moci Hradečané využívat své Korenty při platbách u zapojených drobných obchodníků a ušetřit až 50% při nákupu služeb či zboží. Letošní ročník bude zahrnovat dva projekty, v nichž město přispěje registrovaným občanům dohromady 3,6 milionů korun.
7: Uvedl pro Hit Radio Černá Hora náměstek primátor Lukáš Řádek. První z projektů bude zaměřen na podporu lokálních provozoven. Druhý bude určen pro děti a mladistvé do 18 let. Konkrétně bude příspěvek určen na volnočasové aktivity nebo nákup potřeb pro děti a mladistvé. Registrace malých a středních obchodníků do projektu Korenci bude probíhat od 15. července letošního roku. A ještě důležitá informace na závěr. Registrace občanů a možnost využívat Korenty potom bude od 7. září. Tolik další Královéhradecké aktuality tady na Hit Rádiu Černá Hora.
0: Počasí aktuálně bouří, někde ještě svítí sluníčko, je to takový půl na půl, každopádně zítra by mělo být většinou polojasno. Sem tam nějaké přehánky, bouřky už míněno a teploty spadnou z těch 40 na 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách kolem 25.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: V sobotu byli v Česku, dorazili, i když bylo horko, byl to super koncert a teď si je dáme. One Republic, 2 minuty po 17. hodině na Černé hoře.

Eva Farná a kapela Miraj, vzpomínáš na Hit Rádiu Černá Hora? No, vzpomínáte na nejlepší období fotbalového génia Neymara, což bylo pravděpodobně to v Barceloně, s Messim, jo? Panečku, to byla fotbalová pohádka, magie. Zatímco u nás vrcholí tropy, tak v Americe samozřejmě fotbalové mistrovství světa, a i když Neymar už není ve své nejlepší kondici, tak pořád ho Brazilci neskonale milujou. A koukám, že ho považuju úplně za národního spasitele. Kolem mě je úplný šílenství, takovej fotbalovej brazilský Michael Jackson. No a právě dneska se může blýsknout s brazilským týmem proti Japonsku od 19 hodin, tak uvidíme, jestli jeho hvězdná kopačka ještě zazáří. Každopádně to může být krásný fotbálek, stejně jako od 10:30 Německo s Paraguají. Tak koukněte k tomu nějaký tekutý ochlazení, no a tady už osvěžující muzika bude Dua Lipa anebo Justin Timberlake. Jsme Hit

0: Justin Timberlake na Hitrádiu Černá Hora. Možná to ani nevíte, ale Justin vedle své obří hudební kariéry fušuje i do gastronomie. Otevřel si už několikátou pobočku takový hudební restaurace, kde se nejenom skvěle nabaštíte, ale taky si užijete luxusní muziku a třeba si i trsnete. Je prostě jeho hudebně gastronomický impérium. Kluk to dělá šikovně. No, za chvilku už Imagine Dragons anebo Lady Gaga, tak trsejte s námi, jsme Hitrádio Černá Hora.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
2: S námi ve studiu je opět Richard ze Slevomatu, ahoj.
3: Ahoj Kubo, zdravím i posluchače. Dneska popravdě nemám úplně nic připravený, takže co by tě tak zajímalo? Nějaký tip na zážitek, na dárek, nějaká slevička?
2: No tak počkej, tak já se zamyslím.
3: No stres, jsme jenom v éteru, v pohodě.
2: No dobře, tak já myslím, že se docela nabízí trochu tě vytěžit ohledně nějakých dovolených.
3: Jo, to je dobrý nápad.
2: Máme léto, prázdniny, vlastně hlavní sezóna.
3: Přesně, taky pojedu na dovču, přes Slevomat samozřejmě. No napadlo mě teď, nemáme tolik času, takže vypíchnu prostě jedno zajímavé místo, který by mohlo být super pro každýho. Je to nejdelší hotel v Polsku.
2: Říkal jsi nejdelší hotel?
3: Jo, je to brutál, teď jsme tam točili. Mercure Resort se to jmenuje v polských Beskydech.
2: Aha.
3: Taková dlouhá budova, takový půl měsíc, luxusní nový hotel z roku 24, tuším. Jako architektonicky je to bomba, je to v horách, vlastně je to jeden z nejvejš položených hotelů v Polsku, takže výhled z pokoje hustej. Vevnitř asi 4 restaurace, obří wellnessko, bazény, takovej ten unikát, kam se jako chceš vrátit.
2: Tak to zní velmi, velmi zajímavě, říkal si Mercure Resort, mouknu na to.
3: Super, a teď u nás na Slevomatu běží i obří kampaň zaměřená na cestování, tím, že začínají prázdniny, takže tam najdeš spousty hotelů s pěknou slevičkou.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu. Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
4: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
5: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory 2. nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
6: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
7: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz. Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
7: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tahle letní záležitost vás musí bavit i v rozpáleném autě, cestou k moři. Jsme Hit Radio Černá Hora, užíváte si parádní pondělí. Hele, možná i vy jste slyšeli storky, jak naši rodiče tenkrát jezdívali k moři v rozpálený 120 bez klimačky. Otevřený okna, hučení větru při stovce, svačina na odpočívadle, že jo, chleba, řízek, majka, v teplotě 30 nad nulou. Stehna připečený ke koženkovým sedačkám, tenkrát nebyla žádná navigace, jenom obří papírová mapa, kvůli který se rodiče pohádali už u Brna. No prostě dneska bez klimačky nevyrazíme ani pro chleba, k tomu máme v autech digitální zóny, že jo, chladící boxy, masážní sedačky. Takže až si zase někdy budeme stěžovat na to šílený horko za volantem, vzpomeňme na ty naše rodiče, jak si to štrádovali k vodě. No a samozřejmě, pokud teď vyrážíte do Chorvatska nebo někam jinam k vodě, tak šťastnou cestu. Dokud to půjde, budeme vám hrát tu nejlepší muziku. Tady už pohodová Meredith Brooks na Hit Rádiu Černá Hora. Šťastnou cestu!

Užíváte si tu nejlepší muziku s Hitrádiem Černá Hora. Parádní odpoledne. Doufám, že vás někdy nestihla nějaká buřina. Pokud ano, tak hlavně samozřejmě opatrně. No a do repráku, za volant nebo kamkoliv jinam vám po 18. hodině poletí Hitrádio Classic. Nejlepší kusy za posledních 30 let. Bude Alanis Morissette, Gareth Gates, Madonna, Bon Jovi, Whitney Houston. Hele, tohle si prostě dáte. To vám bude chutnat. Ta nejlepší muzika, takže užívejte. No a zítra po 15. hodině odpolední show Petr Ondra.

0: www.allegro.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Taky nechcete končit léto větou.
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
13: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
14: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase s Chrudimi směrem na Vysoké Mýto před Hrochovým Týncem. Tady asi hodinu a půl zpátky havarovalo nákladní auto. Místo nehody je průjezdné bez držení, ale i tak pozor. A potom na D35 na 40. kilometru ve směru do Hradce stojí porouchané auto. I tady si dejte pozor. Na vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
7: Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
6: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu na to netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozptylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky, místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty je 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
8: Krásný večer, 2:08 s vámi Kateřina Pechová. Společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech. Doufejme, že ty vás minou. Ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

prostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Radio. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo, zároveň s tím ale přišly i až 5 cm kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení, bez těch krup, ideálně, a bez toho štěleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci, no a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali. Nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

0: to je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu, který, jakmile slyšíte, tak si vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterým vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.
1: Padesát vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchonině Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
7: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
6: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
7: Družstevní byty Chlumec.cz.
6: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: letáky na www.levnězčiny.cz.
1: Potisk, potisk, trička, byla, CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost.

0: Houston na Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10:00 vyjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo. Samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No, hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: Podívejte se! To snad není možný!
2: Měsíčku na
0: učitelka zpívá. Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce, a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli, přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už teda dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomuto nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Yeah, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tiskulevně.cz. Náplně hned.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
14: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
15: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Krásný pondělní večer vám všem, jste s Hit Rádiem Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls a my si dáme tu Sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

D, Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi třetí a šestou měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milena z města nad Metují píše, hřmí, ale ani kapka, tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajděte si do Aše. Naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem se držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

0: Katatonia, Mulder a Scaliova, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano. Ani jsme nemrkli a půl roku je skoro za náma. Hustý, co? Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já, spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Anna Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxar.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

Night, Mexar a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Palavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Ale pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě se tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony. Jo. Ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my. Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle snít. Teď jsou tu MiG 21, snadné je žít. Když ti

Tohle jsou Walter Boys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No zvlášť, když je to zrovna jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone. A v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. No protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Jo, je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Krásný večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď k víni.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartunková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Uf, jo, je to tu, odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky, to je uvěřitelný, ono to v podstatě je takový mistrovství čurožen, jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou, od té doby to ještě vyhráli Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma Siňakové a Muchové projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

naprosto skvělý. Meatloaf, I'd do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Když už jsem to tu nakousla, tak já tady teď ten tenis kvůli tomu sleduju. Každopádně chtěla bych jenom říct, že si Nějaková i Muchová zvládly teď první sadu, takže to vypadá dobře. Jo, koho to zajímá, koho to nezajímá, tak máte zrovna teď smůlu. No, ale jinak, hele, v pohodě. Důležitý je, pojďme si říct, venku se postupně ochlazuje, jo, ačkoliv třeba tady v Praze nakonec se vyjasnilo a vypadá to, že žádný dešť nepřijde. Každopádně, až se dobře vyspíme a vzbudíme se do toho svěžího vzduchu, vím přesně, co si budem zpívat. A běda, jak ne. Dr. Alban, Sing Hallelujah, taky Alison Moyet nebo Fine Young Cannibals už za malou chvíli.

tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezmi si občanku, hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. To znamená, platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak se to užijte.

od Billy Joel, Tell Her About It. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 9:00, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem. Snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hey. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: is Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.